0: Jsou to Vánoce.
1: Je to nový rok.
2: A s ním Honza Beneš,
3: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
4: Jaromír Tůma
5: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus,

na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: 3 minuty před 6 hodinou na Signál rádiu zpěvačka Kim Wilde. Za chvíli nabídneme první dnešní zprávy a pak pojedeme dál v tom nejlepším z 80. let. Erasure, Donna Summer anebo Bonnie Tyler.
1: Signál rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na silnici 227 u výjezdu z obce Křivoklát. Místo je průjezdné pouze jedním pruhlem a opatrně taky na silnici 261 u Štětí na Litoměřickou, kde bouralo osobní auto. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia.
1: Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterý s datem 25. srpna, 6. hodina je tady a na signálu přichází zprávy. Od začátku příštího roku by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částech by neměla klesnout pod tento zaručený plat. Odborům a zaměstnavatelům to na včerejší tripartitě navrhli zástupci vlády. Zaměstnavatelé označili reformu odměňování ve veřejné sféře za odvážný krok. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly odbory tento návrh projednají zítra.
2: Myslíme si, že to je skutečně změna revoluční, není to změna kosmetická, protože ten zásah do všech tabulek bude zásadní a myslím si, že odborová strana skutečně ve středu to velmi podrobně projedná. Cítím velmi pozitivní atmosféru mezi kolegy.
1: Až 300 domů poškodilo tornádo, které udeřilo na jihu Francie. Ve vesnici Posmas v podhůří Pyreneí utrpělo zranění 41 lidí a 15 jich skončilo v nemocnici. Stovky domácností zůstaly bez dodávek elektřiny a narušena byla také letecká doprava. Nové sankce proti Íránu včera oznámily Spojené státy americké. Jejich cílem je odříznutí země od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. Americký ministr financí Scott Bessent varoval, že země, které se k americkým sankcím nepřipojí, budou ekonomickou izolaci Íránu sdílet.
0: Co se děje v regionu?
1: Začátek školního roku se některým dětem na Praze 6 zkomplikuje. Oprava kanalizace v Rostocké a Kamícké ulici totiž neskončí v srpnu, ale až 27. září. Podle vedení Prahy 6, přilehlého Suchdola a také středočeských Rostok hrozí dopravní kolaps. Vodohospodářská společnost situaci uklidňuje tvrzením, že zpoždění dopravy bude maximálně do 10 minut. Radnice i přesto požadují okamžité řešení průjezdnosti.
0: Sport.
1: Třetí etapa cyklistické španělské Vuelty skončila bez vítěze. V závěrečném stoupání musel být 15 kilometrů před cílem závod přerušen a později také zrušen kvůli silnému dešti a krupobytí. Červený dres tak zůstává tady Pogačarovi. Ani dnešní čtvrtá etapa závodníky do Španělska ještě nezavede. Trasa dlouhá 105 kilometrů má start i cíl v hlavním městě státu Andorra.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude s polojasnou a místy i zataženou oblohou. Vítr zafouká od východu rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší teploty dnes naměříme od 22 do 26 stupňů, na severu Moravy kolem 20 a na horách pak kolem 17 stupňů Celsia. Tolik první ranní zprávy. Hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. Na Signál Rádiu jsme překročili 6. hodinu a tak je nejvyšší čas, abychom odstartovali dnešní ráno. Zdraví vás Jirka Svoboda, v klidu se věnujte rozlepování očí, ranní hygieně, snídaně nebo se soustředíte na cestu do práce. Já vás mezi tím vybavím potřebnými aktualitami a osvěžím hudbou 80. let. Jako vždy pro vás máme informace, které potřebujete a hudbu, kterou milujete. Tak dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, se Signál Rádiem zahajujete nový den. Už je tady úterý 25. srpna. Školáci půjdou přesně za týden znovu do lavic. V kalendáři dnes máme jméno Radim, kterých u nás napočítáme zhruba 20,5 tisíce. Narozeniny by měl například skotský herec Sean Connery, kterého proslavili filmy o Jamesi Bondovi nebo film Skála. A mezi oslavence patří třeba režisér Tim Burton a nebo někdejší německá modelka Claudia Schiffer. A svíčky na dortu dnes foukne taky herec Lukáš Langmajer, tak přejeme jen to nejlepší. Podle mysliveckého kalendáře má dneska odlétat Tuhýk obecný a podle kalendáře netradičních svátků je dnes Den Whisky Sour, což je jeden z nejstarších koktejlů na světě, a oslavit můžeme také Den desertu Banana Split. Ať už si vyberete cokoliv, přeju dobré ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Na Signáradu nám právě zpívala Bonnie Tyler a než vyrazíte ven, počítejte s tím, že nad Českem je dnes ráno poměrně dost oblačnosti, jenom místy je obloha protrhaná a na jihu území se vyskytují i lokální přehánky. Teploty měříme nejčastěji mezi 11 a 15 stupni. Nejchladněji v Liberci, kde je aktuálně 8 stupňů, Pardubice a Ostrava hlásí 12, Praha a Plzeň je na 13 a v Brně je 17 stupňů Celsia. Dnes bude přes den převážně oblačno až zataženo, ojediněle se odpoledne a večer mohou vyskytnout přehánky nebo déšť, výjimečně také bouřky. Dnes naměříme 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Přeju vám hezké úterý.
1: Ráno na Signál Rád.

0: Máte naladěné ráno na Signál Rádiu, před půl sedmou nám ještě zaspívá kapela Lucie a taky tady mám pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Poslanecká sněmovna by dnes měla projednat prezidentem vetovaný zákon, který mění rozpočtová pravidla. Kandidáti na senátory by nejpozději dnes měli obdržet svá volební čísla, se kterými půjdou do říjnových senátních voleb. Cestující na železniční trati mezi Pardubicemi a Chrudími čeká ode dneška do 27. srpna výluka kvůli opravě kolejí. Dopravu zde obslouží náhradní autobusy. Společnost Sony dnes oficiálně představí nový smartphone Xperia 8. Staroměstské náměstí v Praze dnes bude plné záchranářů. Od 10 do 19 hodin se zde bude konat den s pražskou záchrankou. Na výstavišti v Českých Budějovicích dnes skončí 52. ročník agrosalonu Země živitelka. Na televizi Prima se dnes vrací oblíbený pořad show Jana Krause. Každé úterý od 9:30 můžete sledovat premiérový díl. Ve stejný den také v předstihu na Prima+. A dnes začíná turnaj smíšených dvojic na tenisovém US Open.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Kapela Lucie dospívala na Signál Rádiu přesně v 6:30. Za chvíli dorazí Freddie Mercury, Tina Turner a nebo skupina Bee Gees.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na silnici 15 u Třebenic na Litoměřicku a požár vozidla máme hlášený na Pražském okruhu u sjezdu z dálnice D10 na Centrum. Na místě jsou záchranné složky. Přejeme šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

Do nového dne vstupujete se Signál rádiem, právě nám dospíval Freddie Mercury. Za chvíli to bude Tina Turner a nebo skupina Bee Gees, také mrkneme na zpravodajské weby a připomenu vám i dnešní soutěž. Do 7. hodiny je toho před námi skutečně hodně, tak vám přeju dobré ráno a hezké úterý 25. srpna.

Na Signál Rádio nám dospívala Tina Turner. Dneska se určitě nemusíme bát, že by nás spálilo slunce. Nad Českem je teď ráno poměrně dost oblačnosti, jenom místy je obloha protrhaná a na jihu území se vyskytují i lokální přehánky. Teploty měříme nejčastěji mezi 11 a 15 stupni. Nejchladněji je v Liberci, kde je aktuálně 8 stupňů, Pardubice a Ostrava hlásí 12 stupňů, Praha a Plzeň je na 13 a v Brně je 17 stupňů Celsia. Přes den pak bude převážně oblačno a zataženo, ojediněle se odpoledne a večer mohou vyskytnout přehánky nebo déšť, výjimečně také bouřky. A dnes naměříme 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27 stupňů Celsia. Tolik počasí a teď už na vlny Signál Rádia míří skupina Bee Gees.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, za chvíli budeme mluvit o dnešní soutěži a než zaspívají Bonnie M, tak vám dám přehled několika zajímavostí, které se dnes objevují na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: V Česku přibývá lidí, kteří zůstávají na konci měsíce bez peněz. Z výplaty nic nezbyde. Letos už je jich 13%, přičemž v loni to bylo 9% lidí, kteří musí před další výplatou hodně šetřit a zvažovat každou útratu. Průzkum proběhl mezi tisícovkou respondentů po celé republice. Na českých silnicích jezdí čím dál více osobních aut. Za první pololetí letošního roku jejich počet vzrostl skoro o 85 tisíc a dosáhl necelých 7 milionů vozů. Zároveň ale stouplo stáří vozového parku. Průměrné české auto je staré 16,76 roku, což je více než v loni. Deště, které v Česku spadly v minulém týdnu, vylepšily situaci v povrchové vrstvě půdy do 40 cm. Výjimkou je jižní Morava a část Vysočiny. V hlubších vrstvách půdy přetrvává sucho. To se stále projevuje také na nízkých hladinách toků a nedostatek vody má také většina pramenů. A míč, který se zapsal do fotbalové historie při slavném čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií, má nového majitele. Právě tímto míčem fotbalista Diego Maradona vstřelil jeden z nejslavnějších gólů všech dob, kterému se později začalo říkat Boží ruka. Tehdy rukou přehodil anglického brankáře a rozhodčí gól uznal. Legendární míč se nyní prodal za neuvěřitelných 3,3 milionu dolarů, tedy zhruba za 68 milionů korun.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia a také dnes se můžete těšit na soutěž. Opět máte možnost získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Nevšední zážitek si můžete užít jak v horkých dnech, tak klidně i za deště. Vstupenku navíc můžete využít kdykoliv, a to až do konce letošního roku. Soutěžní kvíz Ano nebo ne budeme hrát před 9:30 a výhra vás čeká za jedno jediné správné slovo, tak si to nenechte ujít. Na detaily se určitě koukněte na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Tři minuty před 7 hodinou nám na Signál Rádio dospíval Phil Collins. Už za chvíli nabídneme další čerstvé zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Depešáci, Soft Cell a nebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D1 počítejte na 182. kilometru ve směru z Prahy na Brno se zúžením, probíhají tam stavební práce. K nehodě došlo na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na Písnici, řeší to tam policie. A velký pozor taky na silnici číslo 6 u obce Lubenec na Lounsku. Máme hlášeno, že tady po vozovce pobíhají kozy. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: Hezké ráno i se 7 hodinou pro vás máme na signálu další zprávy. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat vládní novelou rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Podle prezidenta novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic totiž musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí. Řekl to generální ředitel Radek Mátl před jednáním se zástupci Libereckého kraje a dotčených obcí na plánované trase. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď dokumenty počítají se zahájením až v roce 2033. I to je ale podle Mátla příliš optimistické.
2: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, básko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě, to znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků, takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a si myslím, že to bude ještě později.
1: Rusko-ukrajinský konflikt má za sebou další noc plnou útoků. V ruském Krasnodarském kraji hoří v areálu ropné rafinerie. Při útoku na region podle úřadů zemřeli 2 lidé a další 2 utrpěli zranění.
0: Co se děje v regionu?
1: Strážníci pražské městské policie provedli další, už 5. kontrolní akci zaměřenou na cyklisty a koloběžkáře. Na území celé metropole během 4 dní odhalili 477 přestupků, 286 z provinilců byli cyklisté. V 57 případech došlo na udělení pokuty, jejichž celková výše dosáhla na 30 tisíc korun. 35 případů řeší správní orgán a v ostatních případech stačila domluva.
0: Sport.
1: Český tým slaví na startu mistrovství světa ve veslování úspěchy. V kategorii dvojek bez kormidelnice Pavlína Flamíková a Anna Šantručková z 2. místa v rozjížďce postoupili do zítřejšího semifinále. Druhý dojel i dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil, který s ohledem na vyšší počet přihlášených posádek postoupil do dnešního čtvrtfinále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den nám nabídne polojasnou a místy i zataženou oblohu. Meteorologové předpovídají i výskyt bouřek. Vítr bude foukat od východu maximálně do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 22 do 26 stupňů, na severu Moravy kolem 20, na jihu i kolem 27 stupňů, na horách pak kolem 17. Tolik další zprávy, pokračuje Jirka a ráno na signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, se 7 hodinou s vámi ve studiu Signál Rádia zůstává Jirka Svoboda. Máme tady úterý 25. srpna a tak má svátek Radim. Narozeniny by dnes měl například skotský herec Sean Connery a mezi oslavence patří třeba režisér Tim Burton nebo někdejší německá modelka Claudia Schiffer a svíčky na dortu dnes foukne taky herec Lukáš Langmajer. Od nás oslavencům letí velké gratulace a za chvíli už vám v přehledu výročí mimo jiné prozradím, jak dopadl závod mezi koněm a parní lokomotivou. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezké ráno se Signál Rádiem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, dnes je 25. srpna a to byl v roce 1940 den, kdy se konala první svatba během seskoku padákem. Mám tady pro vás ale i několik dalších zajímavých výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byly v roce 1960 v Římě zahájeny olympijské hry. Výprava 120 československých sportovců získala 3 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. V roce 1875 první člověk přeplaval kanál La Manche mezi Anglií a Francií. Trvalo mu to 22 hodin. V roce 1830 v Baltimoru uspořádali závod mezi parní lokomotivou a koněm o to, kdo bude rychlejší. Na lokomotivě se objevila závada a tak vyhrál kůň. V roce 1609 italský fyzik, astronom a matematik Galileo Galilei předvedl v Benátkách první dalekohled. A v tento den v roce 1535 král Ferdinand I. rozhodl o zavedení daně zvané alkabala. Z jakéhokoliv prodávaného zboží se musela platit daň ve výši 1/30 ceny. Bylo to něco jako dnešní DPH.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Přeju všem příjemné úterý. Nad Českem je dnes ráno poměrně dost oblačnosti, jenom místy je obloha protrhaná a na jihu zemí se vyskytují i lokální přehánky. Teploty dnes měříme nejčastěji mezi 11 a 15 stupni. Přes den pak bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle se odpoledne a večer mohou vyskytnout přehánky nebo déšť, výjimečně také bouřky. Dnes naměříme příjemných 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. I přes trochu zatažené počasí pokračuje 80kové léto Signál rádia. Teď už vám posílám krále popu.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Se skupinou Oceán se na Signál rádiu blížíme k 7:30. Za chvíli to tady rozbalí skupina Roxette, ale taky vám prozradím, jaké události přinese 25. srpnový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Poslanecká sněmovna by dnes měla projednat prezidentem vetovaný zákon, který mění rozpočtová pravidla. Kandidáti na senátory by nejpozději dnes měli obdržet svá volební čísla, se kterými půjdou do říjnových senátních voleb. Cestující na železniční trati mezi Pardubicemi a Chrudími čeká ode dneška do 27. srpna výluka kvůli opravě kolejí. Dopravu zde obslouží náhradní autobusy. Společnost Sony dnes oficiálně představí nový smartphone Xperia 8. Staroměstské náměstí v Praze dnes bude plné záchranářů. Od 10 do 19 hodin se zde bude konat den s pražskou záchrankou. Na výstavišti v Českých Budějovicích dnes skončí 52. ročník agrosalonu Země živitelka. Na televizi Prima se

0: 4 minuty po půl osmé nám na Signál Rádiu dospívala skupina Roxette. Za chvíli to bude Sandra, Elton John nebo Whitney Houston.
1: Signál Rádio doprava.
0: S nehodou počítejte na silnici 361 u Hlubokých Mašovek na Znojemsku a záchranka zasahuje u nehody auta s motorkou na silnici 258 u Řehlovic na Ústecku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Jste se Signál rádiem a už dnes se můžete na našich vlnách těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se bude mluvit o Vltavě. Není to jenom tepna, která rozděluje město na dvě části, ale dříve to kolem řeky skutečně hodně žilo. Své živnosti u ní provozovali řemeslníci, využívali ji obchodníci, ale sloužila také jako stoka, kam mířil odpad z města. Po Vltavě do Prahy často připlouvali voraři s dřevem ze šumavských lesů a bylo tu slyšet i klapání mlýnů. Velmi oblíbené bývaly zdejší plovoucí plovárny. Jestli chcete vědět, jaká pravidla na nich platila, tak si poslechněte další poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Dnešní pranostiky jsou zajímavé. Říká se, jaký je 25. srpen, takový bývá i příští květen. A nebo srpen k zimičce se kloní a slunce už tak nehřeje jako loni. Dneska určitě nečekáme tropy, dneska bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle se odpoledne a večer mohou vyskytnout přehánky nebo déšť, výjimečně také bouřky. Naměříme 21 až 25 stupňů a na jihu Moravy bude až 27 stupňů Celsia. No a velmi podobné počasí nabídne také středa, kdy bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo deštěm. Tak pro jistotu mějte po ruce deštníky a já vám posílám Whitney Houston. Léto.

0: Ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila Whitney Houston, do 8 hodin to bude taky Bryan Adams nebo zpěvačka Cher, ale ještě míříme na Jižní Moravu. Brněnští odborníci testují, jaké rostliny by mohly obohatit naše zahrady a detaily k tomu prozradí Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, odborníci se pustili do práce. Mendelova univerzita sází v Lednici. Odborníci ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity testují v tomto městě, jak využít plané rostliny v okrasných zahradách. Na 4 záhonech sledují, jak se jim daří mimo volnou přírodu a které druhy by mohly obohatit nabídku běžně pěstovaných okrasných rostlin. Pokud se některé osvědčí, mohou v budoucnu rozšířit nabídku pro zahradníky. Záhony v Lednici mají zároveň vzdělávat. Doplní je informační tabule a jmenovky s QR kódy, přes které si příchozí budou moci zjistit více o jednotlivých rostlinách. Součástí projektu je také 20-minutový dokumentární film zachycující přírodu v okolí Lednice a v Bílých Karpatech na Slovensku. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Blížíme se k 8 hodině a pravidelná dobrá zpráva dnes bude o nečekaném pokladu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Některé poklady nemusí být ukryté hluboko v podzemí, ale mohou se zcela nečekaně objevit třeba i v muzejním depozitáři. A to se před časem stalo i v České Třebové. V tamním muzeu totiž objevili asi 400 let starou sošku Jezulátka ze slonoviny. Ležela tam dlouhé roky bez povšimnutí a o její hodnotě se dlouho nevědělo. Více prozradí ředitelka muzea Jana Volenská.
3: V roce 1897 se dostalo do sbírek, získal ho tehdejší správce a zakladatel muzea Jan Tykač od místní kupecké rodiny Vrbových. Nevíme konkrétně jméno toho obchodníka, uvádí se jenom, že to byl J. Vrba. A doslova se píše v tom zápise, že rodina si sošky necenila a chtěla ji odstranit, takže jako vyhodit.
0: Naštěstí sošku nikdo nevyhodil, ukázalo se, že může pocházet ze stejné dílny nebo dokonce od stejného mistra jako slavné jezulátko ze Salzburku. A tak se z téměř zapomenuté sošky najednou stal vzácný historický artefakt. K vidění je v kostele svatého Jakuba v České Třebové.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál Rádia, už jenom 3 minuty nás dělí od 8 hodiny, za chvíli další zprávy s Honzou, po nich opět to nejlepší z 80. let, 80. léto pokračuje třeba s Abou, Tight Fit, anebo zpěvačkou Kylie Minogue.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Průjezd Václavským náměstím v Praze komplikuje nehoda osobáku s dodávkou. Se zúžením kvůli stavbě počítejte na silnici 37 u Chrudimi a zúžení vás může zdržet také na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní ráno, 8. hodina je tady a na signálu pojďme na zprávy. A začínáme v Brně. Hasiči a policie zasahují od rána u požáru bytu v ulici Oblá. Dům tu muselo opustit 44 lidí, z toho 12 se nadýchalo kouře. Ulice je neprůjezdná. Prezident Petr Pavel je přesvědčen o tom, že vláda Andreje Babiše měla věnovat pozornost jeho důvodům k vetování sporné novely rozpočtových zákonů. Podle prezidenta může norma umožnit vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Premiér Babiš naopak označil Pavlovo veto za nezodpovědné. Prezident k tomu řekl.
2: Já jsem nevetoval rozpočet, ale zákon, který stanovuje pravidla pro tvorbu rozpočtu obecně. A protože ten návrh směřuje k tomu, že ta pravidla budou mnohem volnější, dává vládě i některé pravomoce, které z mého pohledu jsou i částečně v rozporu s ústavou, protože snižuje parlamentní kontrolu ve prospěch vlády, tak jsem ty výhrady jasně formuloval ve svém zdůvodnění veta.
1: Doplňme, že poslanci se k opětovnému projednávání novely sejdou dnes dopoledne. Vládní koalice plánuje prezidentské veto přehlasovat. Podle předběžných údajů o lodní dopravě proplula včera Hormuzským průlivem pouze jedna jediná komoditní loď. Napsala to agentura Reuters, podle které se jedná o nejmenší údaj od 7. května.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská záchranná služba chystá na dnešek na Staroměstské náměstí Den s pražskou záchrankou. Celodenní akce nabízí program pro děti, rodiče i širokou veřejnost a přibližuje práci zdravotnických záchranářů a také zásady správného postupu v situacích, kdy jde o zdraví nebo o život. Návštěvníky čekají dynamické ukázky, prezentace techniky a doprovodný kulturní program s hudebními vystoupeními.
0: Sport.
1: Brněnskou skupinou volejbalového mistrovství Evropy prochází srbské favoritky bez ztráty jediného bodu. Jako jediné jim dokázali vzít alespoň set v neděli Češky. Včera k tomu neměli daleko bulharské hráčky, ale vedení 20-18 ve třetím setu nakonec nedotáhli. Srbky po 3 z 5 zápasů vedou skupinu B a jsou na nejlepší cestě po 5. za sebou projít na mistrovství Evropy do finále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 8 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku bude polojasno, místy také zataženo. Počítejme i s výskytem bouřek. Vítr dnes bude foukat východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. A nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 22 do 26, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tak to byly další ranní zprávy. Přejeme příjemné vstávání se signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, bylo 8 hodin a vy jste dál v té nejlepší společnosti Signál Rádia. Za chvíli už vás zavedu na sever Čech na jeden zámek, který chystá velkou rekonstrukci a před 8:30 budeme soutěžit. Začněte si chystat telefony s číslem 910 260 910 v dnešní kvízové hře Ano nebo ne můžete získat rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku a vy sami si vyberete, kterou z nich navštívíte. Tak dál držte signál, hezký poslech vám všem přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem. Jedním ze zajímavých turistických cílů je zámek Zákupy na Českolipsku, kde se chystá obnova cenných barokních teras. Nyní se bude chystat nezbytná projektová dokumentace a samotná rekonstrukce by podle náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květy Vinklátové měla začít nejpozději do 5 let.
1: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. V té výběrové komisi na projektování budeme mít svého zástupce, protože chceme samozřejmě být přítomni od začátku do konce té obnovy. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo a aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
0: Terasy v zámecké zahradě v Zákupech jsou ojedinělou ukázkou italského zahradního stylu v Čechách. Jejich současný stav je ale havarijní. Areál ohrožuje značně narušená sochařská výzdoba, nefunkční historické vodní prvky a dlouhodobý vandalismus.
2: Signál Rádio vám přeje.

0: Ladíte ráno na Signál rádiu, po extrémních vedrech si teď užíváme pár dní s mnohem snesitelnějšími teplotami, takže ani dnes není v ohrožení teplotní rekord. Ten z roku 1807 má hodnotu 33,5 stupně. Nás dnes čeká převážně oblačná až zatažená obloha, ojediněle se odpoledne a večer mohou vyskytnout přehánky nebo déšť, výjimečně také bouřky a naměříme 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27 stupňů Celsia. A velmi podobné počasí nám nabídne také středa, to znamená, že dnes a zítra možná občas využijeme deštníky. No a věřím, že vám dál bude příjemně ve společnosti Signál rádia.
1: 80kové léto na Signál rádiu.

0: Ve společnosti Signál Rádia si užíváte úterní ráno, už se tady chystá Dalibor Janda a vy byste měli pomalu chystat telefony s číslem 910 260 910, protože za chvíli budete mít šanci vyhrát rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Nenechte si tenhle zážitek ujít. Teď vám ještě povím, co zajímavého jsem našel na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: V Česku přibývá lidí, kteří zůstávají na konci měsíce bez peněz. Z výplaty nic nezbyde. Letos už je jich 13%, přičemž v loni to bylo 9% lidí, kteří musí před další výplatou hodně šetřit a zvažovat každou útratu. Průzkum proběhl mezi tisícovkou respondentů po celé republice. Na českých silnicích jezdí čím dál více osobních aut. Za první pololetí letošního roku jejich počet vzrostl skoro o 85 tisíc a dosáhl necelých 7 milionů vozů. Zároveň ale stouplo stáří vozového parku. Průměrné české auto je staré 16,76 roku, což je více než v loni. Deště, které v Česku spadly v minulém týdnu, vylepšily situaci v povrchové vrstvě půdy do 40 cm. Výjimkou je jižní Morava a část Vysočiny. V hlubších vrstvách půdy přetrvává sucho. To se stále projevuje také na nízkých hladinách toků a nedostatek vody má také většina pramenů. A míč, který se zapsal do fotbalové historie při slavném čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií, má nového majitele. Právě tímto míčem fotbalista Diego Maradona vstřelil jeden z nejslavnějších gólů všech dob, kterému se později začalo říkat Boží ruka. Tehdy rukou přehodil anglického brankáře a rozhodčí gól uznal. Legendární míč se nyní prodal za neuvěřitelných 3,3 milionů dolarů, tedy zhruba za 68 milionů korun.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je 8 hodin, 22 minut, na Signál Rádiu nám právě dospíval Dalibor Janda a je čas, abyste začali vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme soutěžit.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: A také dnes mám pro vás rodinný lístek do jeskyní po celém Česku. Je pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let. A tuto vstupenku můžete využít až do konce letošního roku. Telefonná vyzvání, tady Jirka, Signál Rádio, kdo se dovolal?
2: Telefonná vyzvání, tady Jirka.
3: Ahoj, tady Mirek.
0: Mirku, já tě zdravím, jaké máš dnešní ráno?
3: Pohodové.
0: Pohodové, tak doufám, že bude pohodový dál i celý dnešní den a že vyhraješ vstupenku do jeskyní po celém Česku. Na moji otázku budeš odpovídat pouze jedním slovem, buď ano nebo ne. Tak já se ptám, bývá v českých podzemních jeskyních celoročně stálá teplota? Ano nebo ne?
3: Ano.
0: Je to tak, většinou se pohybuje od 7 do 9 stupňů, jenom výjimečně je tam více a to celoročně, bez ohledu na počasí, které máme na povrchu. Takže když je venku vedro, v jeskyních je chládek, když je venku zima, v jeskyních je stále stejně. Tak jo, jaký je tvůj letošní největší prázdninový zážitek?
3: Dětmi dovolená, tak jak by to mělo být.
0: Jasně, a teď ještě vyrazíte do jeskyní. Můžete to využít vstupenku až do konce letošního roku. Tak jo, moc gratuluju a ještě nezavěšuji naslyšenou.
3: Děkuji moc krát.
0: Tak jeskyní zážitek budete moci získat také zítra touto dobou. Sami jste slyšeli, jak jednoduché to je. Soutěž si určitě nenechte ujít. Detaily o ní jsou na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Také přesně v 8:30 máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. V příštích minutách Rod Stewart, Madonna nebo Samantha Fox.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě osobní auta se nám srazila na silnici 23 obce Omice na Brněnsku. Praha Spořilovská, tady nehoda blokuje jeden pruh a tvoří se kolona odchodova na Spořilov. A v Praze vás drží také nehoda v Legerově ulici u nové budovy Národního muzea. Tvoří se tady dlouhá kolona a místo je průjezdné pouze jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jestli máte rádi vůni dřeva a zároveň milujete umění a šikovné ruce, pak zavítejte do Hluboké nad Vltavou. Tam dnes začíná dřevosochařské sympozium. Představí se na něm dřevosochaři z Česka a Slovenska a jejich hotová díla pak budou slavnostně představena v sobotu odpoledne před Zoo Hluboká. Následně pak její areál budou zdobit. Tak to berte jako tip na závěr letošních letních prázdnin.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Úterý 25. srpna trávíte se Signa rádiem. Dnes by se nám místy mohly hodit deštníky, protože bude převážně oblačno a zataženo. Ojediněle se odpoledne a večer mohou vyskytnout přehánky nebo déšť, výjimečně také bouřky. Dnes naměříme 21 až 25 stupňů a na jih Moravy bude až 27. Velmi podobné počasí nám nabídne také středa, kdy bude oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo deštěm, ale zítra k večeru začne oblačnosti znovu ubývat. Naměříme 16 až 21 stupňů. No a nejvíce slunce můžeme čekat ve čtvrtek, kdy bude polojasno až skoro jasno a naměříme 25 až 29 stupňů Celsia. Od pátku pak už musíme opět počítat se zataženou oblohou a srážkami, ale teploty v pátek vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia. Počasí je tedy tento týden jako na houpačce.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Madonna v ranním vysílání Signál rádia. Za chvíli New Kids on the Block nebo Samantha Fox, ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil. Ten nás totiž pozve do pražských Střešovic, kde se chystá oslava zahájení pražské trolejbusové dopravy.
1: Hezký den, od zahájení trolejbusové dopravy letos v Praze uběhne rovných 90 let. V rámci oslav a připomínek tak byla ve vozovně ve Střešovicích zahájena tematická výstava, která nese název Trolejbusy ve Střešovicích. K vidění tu jsou krom dobových fotografií a technických informací také tři originální historické trolejbusové vozy. Pokud vás zajímá, kdy se bude 90. výročí slavit, pak vězte, že oslava se chystá na první zářijový víkend, kdy se veřejnosti otevřou dveře garáže v Řepích a do ulic vyrazí také historické vozy trolejbusů. Výroční jízdy jsou naplánovány na sobotu 5. září na linkách 51 a 59 a na neděli 6. září pak na linkách 52 a 53. Ještě doplním, že v současnosti funguje v Praze celkem 5 trolejbusových linek. Nejznámější je 59, která spojuje nádraží Veleslavín s letištěm Václava Havla. Tak hezké svezení trolejbusem přeje Honza Navrátil.
2: Je tu nový den a s ním

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Představte si, že vám někdo nabídne měsíc pobytu v italských Alpách a ještě navíc budete mít ubytování a jídlo zdarma. A to není všechno. Ještě dostanete kapesné 400 euro. Tak tahle nabídka je skutečná. Itálie totiž hledá dobrovolníky, kteří by strávili 4 týdny ve výšce 2300 metrů. Vědci totiž chtějí zjistit, jak se lidské tělo přizpůsobuje dlouhodobému pobytu ve vyšší nadmořské výšce. Účastníci navíc nebudou muset podávat žádné horolezecké výkony, budou moci na dálku třeba studovat, chodit si na výlety podle svého uvážení, anebo si prostě budou jenom užívat nádherné horské prostředí. Tak co na to říkáte? Být součástí vědeckého experimentu a ještě si užít placenou dovolenou v italských Alpách? Za mě to zní naprosto skvěle.

0: Umberto Tozzi a jeho Tiamo uzavírá úterní ráno na Signal Rádiu. Do dopoledne vstoupíme hned po zprávách s Honzou Navrátilem a v té příští hodině nám zaspívá Michael Jackson, Cliff Richard nebo Phil Collins. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ve Strakonicích se bouralo na silnici číslo 4 Písecká, tvoří se tady pomalu jedoucí kolony. S nehodou počítejte na silnici 261 u Malého Března na Ústecku a kolona se nám tvoří na městském okruhu v Praze kvůli nehodě na Barrandovském mostě. Zdržíte se minimálně čtvrt hodiny. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, posloucháte Signál Rádio, i s 9. hodinou pro vás máme zprávy. Prezident Petr Pavel přijme vedoucí zastupitelských úřadů Česka v zahraničí. Diplomaté včera jednali s premiérem Andrejem Babišem a také s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Na Rakovnicku najel vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení a nikdo nebyl zraněn. Provoz na trati je ale v úseku mezi Lašovicemi a Roztoky u Křivoklátu zastavený. Náhradní dopravu tu zajišťují autobusy. Horké počasí v Evropě pokračuje. Podle meteorologů nejintenzivnější vlna veder zavládne nad Středomořím. K 45 stupňům Celsia se teploty dostanou na italských ostrovech a také na Balkánu. Na konci pracovního týdne se teplý vzduch dostane okrajově také do České republiky. Tropické teploty naměříme ve čtvrtek a v pátek. Teploměry vystoupají až k 35 stupňům Celsia. A Hormuzským průlivem včera propluly pouze dvě lodě na přepravu ropy a plynu, což je nejméně od května. Podle předběžných údajů to byla pouze jediná loď. Před válkou to bývalo okolo 130 lodí denně.
0: Co se děje v regionu?
1: Proměna probíhá na pražském Ortenově náměstí. Jedno z holešovických náměstí se dočká vodního prvku, ke kterému povede nová stezka. Jak vodní fontána, tak i stezka budou vyskládány ze žulových kostek. Obměnou projde i zeleň a dřeviny, které nahradí nové. Práce už odstartovaly. Podle informací z radnice tu bude hotovo do konce letošního roku.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila po boku Brita Henryho Pettna do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Světové deblové jedničky vyhrály v kvalifikaci obě utkání. A tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Informuje o tom agentura AFP, která se odkazuje na mluvčího soudu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, dnes bude také zataženo, meteorologové předpovídají i výskyt bouřek, vítr fouká východní do 6 metrů za sekundu, k večeru zeslábne a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 22 do 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude o stupeň tepleji a na horách počítejme s teplotou kolem 17. Tolik další zprávy. Hezké dopoledne se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krátce po 9. hodině vám dělá společnost Signál Rádio. Za námi je dnešní ráno a před námi úterní dopoledne. Už tady koukám na naši poličku s magnetofonovými páskami. Za chvíli jednu nahrávku vytáhnu a založím do našeho starého přehrávače. Stále ještě pokračuje naše 80kové léto, tak hezký poslech. To vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, je čas připomenout si jednu nahrávku z pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes se vydáme do roku 1987, kdy zpěvák Cliff Richard naspíval single Some People. Napsal ho a produkoval Alan Turney, který muž, který s Cliffem spolupracoval na celé řadě jeho úspěšných nahrávek, ale tahle se opravdu povedla, však se také 5 týdnů udržela v britské top desítce. A jestli tenhle single máte doma, pak jste majiteli skutečně sběratelského kousku, protože vyšel jako speciální vinylová deska ve tvaru Cliffovy siluety. Tak tady je Cliff Richard a Some People.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Na středu chystáme do vysílání další rozhovor a tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo, do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů a nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám u nás na Signál rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. 80.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Na signál rádio Climby Fisher, dál už to bude například Michal David anebo USA for Africa, ale ještě předtím vyrazíme do Třeboně, do tohoto jeho českého města, nás zavede kolega Luboš Dvořák.
1: Po Třebíči a Telči dnes doporučím Třeboň. Snad každému se vybaví rybníky a kapři. Ale to nebylo odjakživa. První zmínky o tržní vsi sahají do 12. století. Projektanti a odvážní investoři s velkými rybníky přišli až ve století 15. Společenský význam města tak tříbili, což je slovní základ jeho názvu, Rožmberkové i Schwarzenberkové. Dnes je Třeboň zachovalým historickým a lázeňským cílem. V době mého pobytu se jeli na rybníku svět velké vestavské závody tradiční regata. Podle toho vypadala i obsazenost kempu za Schwarzenberskou hrobkou. Hodinovou okruhovou prohlídku ve zkratce nabízí vláček Třeboňáček. Ze zmíněného kempu jede na centrální náměstí, pak kolem kostela svatého Jílí a zámeckého parku až do lázní. Tam obrací zpět k přístavišti výletních lodí a po hrázi mezi světem a sádkami se vrací na otočku do kempu. Přitom příběh města vypráví herec Petr Nárožný. Z kraje rybníku zdraví Luboš Dvořák.

0: skupinou Roxet jsme se na Signál Rádiu přiblížili k 10. hodině, tím také k dalším zprávám a samozřejmě skvělé hudbě. Kapela U2, Vem a nebo Nolens, i v té příští hodině vám budeme hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Kamion havaroval na silnici 35 v obci Újezd pod Troskami na Jičínsku, místo je průjezdné s opatrností. Osobák skončil ve svodidlech na D5C na 14. kilometru ve směru na Prahu, je tady menší kolona. A ještě pozor na výjezdu z Prahy u nájezdu D1 na exitu 10 se ve směru na Brno srazilo osobní a nákladní auto. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne s datem 25. srpna přeje Lucie Sinková. Poslanci se právě teď dopoledne znovu zabývají spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Prezident Petr Pavel ji vetoval kvůli obavám o dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní koalice chce jeho veto přehlasovat. Opozice naopak varuje před vyšším utrácením a růstem státního dluhu. Na zhruba 40 železničních přejezdech po celé zemi přibudou kamery. Budou snímat registrační značky i chování řidičů. Například zda respektují světla a dopravní značky. Policistům to má usnadnit postih nebezpečného chování. Jen letos už rozdali za přestupky na přejezdech přes 700 pokut. Zlepšovat se má také samostatné zabezpečení přejezdů, hlavně na silnicích nižších tříd. Vesnici Pomás na jihu Francie zasáhlo tornádo. Poškodilo asi 300 domů a zranilo 41 lidí, z nichž 15 skončilo v nemocnici. Bouřky také způsobily výpadky elektřiny a narušily leteckou dopravu.
0: Co se děje v regionu?
2: Začátek školního roku se některým dětem na Praze 6 zkomplikuje. Oprava kanalizace v Rostocké a Kamícké ulici totiž neskončí v srpnu, ale až 27. září. Podle vedení Prahy 6, přilehlého Suchdola a také středočeských Rostok hrozí dopravní kolaps. Vodohospodářská společnost situaci uklidňuje tvrzením, že zpoždění dopravy bude maximálně do 10 minut. Radnice i přesto požadují okamžité řešení průjezdnosti. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě tohoto státečku. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie. Připomeňme, že závěrečná etapa se včera nedojela. 15 kilometrů před cílem byla kvůli krupobytí zastavena a zrušena. V čele tak zůstal největší favorit Tadej Pogačar.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšená oblačnost. Ojediněle postupně od jihozápadu místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. Na signálu opět 80. Tak hezké dopoledne.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bylo 10 hodin, ladíte Signál Rádio a s vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda. Máme tady úterý 25. srpna a to byl v roce 1970 den, kdy zpěvák Elton John poprvé vystoupil v televizi. Jeho vystoupení bylo součástí propagace amerického turné, se kterým navštívil 17 měst. A my za chvíli přidáme i další zajímavosti, které se s dnešním datem zapsaly do hudební historie. Proto nikam neodcházejte. Jsme vaše Signál Rádio, dobré dopoledne a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, jste se Signál rádiem. V kalendáři dnes máme datum 25. srpna a kolega Lukáš Blaha nám teď připomene několik událostí, které se s tímto datem zapsaly do hudební historie.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Ty začínáme přesně před 40 lety, kdy vydal Paul Simon, známý ze slavného dua s Garfunklem, soulové album Graceland. Ve své zemi milosti předvedl směsici popové, africké, zydeko a rockové hudby. Tomu následně vyneslo sošku Grammy za desku roku s prodejem přes 16 milionů kopií.

Do druhé zastávky se zhoupneme demoliční koulí. 25. srpna 2013 se na ní poprvé ukázala oficiálně skrze obal singlu americká zpěvačka Miley Cyrus. Píseň se stala jejím premiérovým číslem 1 v hitparádě Billboard Hot 100. Díky kontroverznímu videoklipu, kde si bourací nástroj osedlala dokonce v rouše Mileyně, tedy Evině, se o 9 týdnů později skladba vrátila na čelo, což znamenalo největší mezeru mezi umístěním na prvním místě v historii amerického žebříčku. I can't.

O klikou se ještě vracíme do roku 1990 a na starý kontinent. Party pecka s nezaměnitelným názvem Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini od Bomba Lurina dobila 25. srpna britské hitparádové zlato. Za projektem se ukrýval dětský televizní moderátor Timmy Mallett s remakem písně Briana Highlanda z kraje 60.

0: plno dnů, než skončí léto, ve kterých to venku bude na bikiny, vám z Éteru přeje Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Jste se Signál rádiem a už dnes se můžete na našich vlnách těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se bude mluvit o Vltavě. Není to jenom tepna, která rozděluje město na dvě části, ale dříve to kolem řeky skutečně hodně žilo. Své živnosti u ní provozovali řemeslníci, využívali ji obchodníci, ale sloužila také jako stoka, kam mířil odpad z města. Po Vltavě do Prahy často připlouvali voraři s dřevem ze šumavských lesů a bylo tu slyšet i klapání mlýnů. Velmi oblíbené bývaly zdejší plovoucí plovárny. Jestli chcete vědět, jaká pravidla na nich platila, tak si poslechněte další poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: 10 hodin 39 minut, vyladíte signál rádio. My jsme se teď tady s Lukášem Frerichem udělali zvedačku, protože se budeme střídat ve vysílání. Ahoj Luky, vítám
1: krásné
0: tě tady.
1: Krásné dopoledne, jak se nám výborně povedla.
0: Ještě, že jsi tak lehkej, že tě uzvednu. Ale chtěl jsem se ptát na něco úplně jiného. Sázíš někdy?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, ne.
0: Já teda občas jako pár těch čísílek jako vsadím. Ne, že by se mi úplně dařilo. Jsem pořád v mínusu, ale vypadá to, že jsme národem sázkařů, protože podle čerstvé zprávy jsme za první pololetí v hazardních hrách prosázeli 575 miliard korun.
1: Wow.
0: To je jako ohromné číslo, meziročně o 13% víc. Ale pozor, jako sázkové kanceláře vyplácejí poměrně vysoké částky. Mm-hmm. Za to první pololetí vyplatili 540 miliard korun. Tak si říkám, kdo ty výhry vybírá místo mě?
1: To je jedna z věcí a teď mě úplně napadlo, že vlastně od spousty kamarádů furt jako slyším takové ty fráze, já nemám peníze, mně to nějak nevychází. A přitom si můžeme dovolit takovýhle věci v takovémhle objemu.
0: No, je to tak, no tak... Každopádně, pokud budete sázet, ať vám ty čísla padnou, jak potřebujete, nebo zápasy dopadnou, jak potřebujete, ať z toho něco máte. Dál ale určitě zůstaňte i se Signál rádiem. Lukáš s vámi bude dál, Jirka se loučí a zítra v 6 ráno. Ahoj.

0: Sixpence Non The Richer, 2 minutky před 11. hodinou. Hezké dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment T-Pau, Phil Collins nebo třeba Eurythmics, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 2, Sekaninova ulice, podjezd pod železničním mostem. Tady nákladní vůz schodil tramvajové troleje a tvoří překážku na vozovce. Projíždí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál Rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která má příští rok činit 24 900 korun. Platy by se také nově měly pravidelně upravovat podle délky praxe a rozdíl mezi tarify podle náročnosti práce by měl být nejméně 4%. Návrh odboráři označili za revoluci, zaměstnavatelé za odvážný krok. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí českých zastupitelských úřadů v zahraničí. Setkání se uskuteční v rámci každoroční porady českých velvyslanců a velvyslankyň. Ti zahájili v pondělí na ministerstvu zahraničí a během týdne budou řešit hlavní priority české zahraniční politiky. Setkání s prezidentem začne ve 3 odpoledne. Hormuzským průlivem včera propluly jen 2 lodě na přepravu ropy a plynu, což je nejméně od května. Podle předběžných údajů to byla jen jedna loď. Před válkou to bývalo okolo 130 lodí denně. V souvislosti s útokem na letiště Lipsko-Hale němečtí vyšetřovatelé objevili v okolí třetí dron a přibližně 50 gramů látky, která by mohla být vojenskou výbušninou hexogen. Vyšetřovatelé prověřují možné zapojení ruských zpravodajských služeb. Moskva jakékoliv obvinění odmítá.
0: Co se děje v regionu?
2: Invalidovna v pražském Karlíně projde proměnou. Naposledy se veřejnosti budova otevřela o víkendu a nyní už přebírají stavebníci, kteří budou mít historickou památku v péči dlouhé 3 roky. Odstraní nevhodné zásahy z minulosti a baroknímu areálu se pokusí vrátit co nejvíce z jeho původní podoby. Práce vyjdou na více než 2 miliardy korun a skončí v roce 2030. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 7 večer budou jejich soupeřkami Ukrajinky. Ty mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšená oblačnost. Ojediněle postupně od jihozápadu místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. Na signálu opět 80. Tak hezké dopoledne.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 4 minuty, dobré dopoledne přeje Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Plzně, která letos zaznamenala vzestup turistické návštěvnosti a teď se o začátek první společné hodiny postarají kvíni. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins teď zpříjemnil dopoledne. V západočeské metropoli Plzni si během letošního léta pochvalují návštěvnost. Turisté už sem nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech, ale navštěvují město i během všedních dní. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru nebo výstava o Hurvínkovi. A protože letošní léto nabídlo opravdu hodně tropických dní, vyhledávají návštěvníci spíše chladnější prostory, hlavně sklepy pivovaru a historického podzemí. Více poví vedoucí turistických tras Pavla Mášková.
1: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích, kde se nepřichlazuje, je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teďko nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů a je to opravdu kolem těch 8 stupňů.
0: V chodbách je 70 lednic, kam se do 80. let vozil led z Boleveckého rybníka. Zaváželi se ledem na chlazení i transport piva a až po strop musel vydržet do další zimy.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let. Jedno slovo a výhra je vaše. Taková je naše hra Ano nebo ne. Tento týden vám rozdáváme rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Vybrat si můžete jednu ze 14 přírodních divů a pak už stačí jen vzít až 3 děti a vyrazit. Víc podrobností najdete u nás na webu signalradio.cz a zítra ráno vám budu držet palce.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Doren, 3 minuty před polednem na Signál rádiu. Za moment bude pokračovat naše osmdesátkové léto, připravené Tina Turner, Pet Shop Boys nebo skupina ABBA. Teď už nesmí chybět zprávy s Lucí Sinkovou a taky informace z dopravy.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Pozor, dejte na dálnici D6, kdo jedete z Prahy ve směru na Karlovy Vary. 27,5 km tady je předmět na vozovce, tak tu dejte raději nohu z plynu, ať do toho nenarazíte. Další komplikace vás potom čeká konkrétně v Nymburku, Mladoboleslavská ulice. Ta hlásí nehodu dvou osobních vozidel, na místě je taky policie a projíždí se jedním pruhem. Můžete se nárazově zdržet, tak s tím počítejte a hlavně, ať už budete na cestách kamkoliv, opatrně a dobře dojeďte.
0: Signál Rádio, zprávy.
2: Krásné úterní poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Poslanci se dnes znovu zabývají novelou rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Opozice se obává vyšších výdajů a růstu státního dluhu. Vládní koalice chce prezidentovo veto přehlasovat a jednání sněmovny může protáhnout až do noci. Lidé v Česku vsadili v prvním pololetí na hazardních hrách téměř 575 miliard korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni tak objem sázek vzrostl zhruba o 13% a rostly sázky u všech hlavních typů hazardních her. Na výhrách provozovatelé vyplatili téměř 540 miliard, meziročně o 13% více. Na dani z hazardu pak stát za první pololetí vybral 11,5 miliardy. Vyplývá to z údajů finanční správy. Spolupředsedkyně německé AfD Weidlová věří ve vítězství v zemských i celonárodních volbách. V rozhovoru znovu kritizovala směřování Německa a za jednu z hlavních příčin bezpečnostních problémů označila migraci. Vyzvala také k odchodu Německa ze schengenského prostoru a eurozóny.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město se dočkalo nové rozhledny. Nejde ale o žádnou vysokou stavbu, jedná se o vyhlídku, která nabízí zájemcům pohled na stavbu nové čtvrti Smíchov City. Vyhlídka leží na bulváru Madeleine Albrightové, ze kterého se v budoucnu stane kilometr dlouhá pěší tepna celého projektu. Smíchov City vzniká na ploše 20 hektarů bývalého brownfieldu v okolí Smíchovského nádraží. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sparty posílil střední obránce Loïc Mbeso. 25-letý bývalý mládežnický reprezentant Francie, který se narodil v Kamerunu, přestoupil na Letnou z Belgie. Se Spartou podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu.
0: Signál Rádio, počasí.
2: Během odpoledne bude převládat zataženo až oblačno a lokálně čekáme i občasný déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od jihozápadu srážek ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy, počasí a teď opět Lukáš Frélich a osmdesátky.
0: Signál Rádio.
1: 12 hodin a 2 minuty, stoka, kam dřív mířil odpad z města. To je Vltava, které se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát, připraveni jsou UB40 na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o Vltavě v době, kdy ještě nebyla svázaná vysokými nábřežními zdmi a kdy se kolem ní nedalo projít po náplavkách. Vltava byla v Praze 19. století jiná. Divoká, nespoutaná, mělká, místy i nebezpečná řeka plná brodů, štěrkových lavic a pískoven. Dávala mnoha lidem práci, ale i zábavu. Zkrátka na jejich březích to žilo. Ostatně, co by byla Praha bez své Vltavy, že? Když jste se tenkrát před 200 lety prošli okolo Vltavy, Vltava nevoněla jen vodou. Cítili jste čerstvě nařezané dřevo, mokré rákosí, rybinu a moučný prach z mlýnů. No a místy nevoněla vůbec, protože Pražané řeku používali sledčemus a často i jako odpadní stoku. Řeka živila tisíce lidí. Nejobávanější a zároveň nejuznávanější čelátka od řeky byli voraři a plavci. Chlapíci z Podskalí s vysekanými těly opálenými od přímého slunce v plátěných košilích vozili po řece obří kmeny ze Šumavy. Však se říkalo, že celá dřevěná Praha je postavena z dřeva šumavských hvozdů. Proplout vorem přes staré pražské jezy to nebyla práce pro padavky, to byl adrenalinový sport. U Korlova mostu nebo u Šítkovského jezu se vždycky srotili davy Pražanů, aby sledovali, jestli to voraři vybrali, nebo jestli se vor roztrhl o pilíř a dřevo skočilo do divokého proudu. A když voraři přistáli, Podskalí ožilo. V hospodách, točách nebo u skladů pivo teklo proudem a tančilo se a zpívalo se až do božího rána. A všude zněla podskalština, tedy specifický slang plavců z Podskalí. Ale povídám ti, Tondo, ta dnešní Vltava byla splašená jak starý valach a do toho ti měští šupáci z nábřeží čumí z mostu a řvou na nás, jak kdyby jsme jeli na kolotoči. Je to za námi, opij se jako zvíře. A další vážená sorta to byly mlynáři, Pražské ostrovy, Kampa, Štvanice, Žofín nebo dnes už zaniklý Primátorský ostrov byly doslova posázené dřevěnými mlýny. Klapání mlýnských kol byl stálý zvukový podkresk tehdejší Prahy. Mlynářští tovaryši byla hrdá chasa, vždycky v čistě bílých šatech od mouky, ramena od tahání pytlů měly jako skříně. V 19. století byla Praha posetá říčními lázněmi. V létě bylo u řeky plno. Na Vltavě kotvily obří dřevěné plovárny. Slavné byly třeba vojenské lázně pod Letnou nebo plovárna u Žofína. Byly to v podstatě dřevěné ohrady plovoucí na vodě, uvnitř měly bazény s dnem tvořenými rošty, kterými protékala vltavská voda. Ale pozor, mravnost nade vše. Muži semhle, ženy tamhle. Dny pro muže a dny pro ženy byly striktně oddělené. Když plavali muži, na stožár se vytáhla červená vlajka, aby žádná ctnostná dáma neutrpěla újmu, kdyby ze stráně náhodou zahlédla mužská těla v tehdejších pruhovaných úborech od krku až po kolena. Dure měl peníze na vstup do plovárny, skákal do vody na divoko, u Štvanice, na Císařské louce nebo na písečných plážích pod Podskalím. Vltava byla tenkrát v létě plná výskotu, cákání a smíchu. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Kapela Inexis, tady je Signál Rádio. Vzdělávací záhony, ve kterých se i testuje pěstování rostlin, mají v lednici. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme Kim Wilde, Elton John nebo Ricky Poveri.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Brněnští odborníci testují, jaké rostliny by mohly obohatit i naše zahrady. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Odborníci se pustili do práce. Mendelova univerzita sází v lednici. Odborníci ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity testují v tomto městě, jak využít plané rostliny v okrasných zahradách. Na čtyřech záhonech sledují, jak se jim daří mimo volnou přírodu a které druhy by mohly obohatit nabídku běžně pěstovaných okrasných rostlin. Pokud se některé osvědčí, mohou v budoucnu rozšířit nabídku pro zahradníky. Záhony v lednici mají zároveň vzdělávat. Doplní je informační tabule a jmenovky s QR kódy, přes které si příchozí budou moci zjistit více o jednotlivých rostlinách. Součástí projektu je také 20-minutový dokumentární film zachycující přírodu v okolí lednice a v Bílých Karpatech na Slovensku. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Bronský beat, chviličku před 13. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment Enya, Bee Gees nebo Suzy Quatro, to nejlepší z 80. let. Teď pojďme na zprávy a taky na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posadejte na výjezdu z Brna po dálnici D1 227,5 km ve směru na Ostravu. Je nehoda dodávky a osobáku. Obě vozidla by měly být v současnou chvíli na krajnici, ale dejte tady raději nohu z plynu a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Jednání sněmovny o sporné novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel, se může dnes protáhnout až do noci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů si delší jednání prosadila kvůli očekávané kritice opozice a obstrukcím při schvalování programu schůze. 3/4 nejnáročnějších operací, většinou při odstraňování nádorů, už provádějí specializovaná centra. Ministerstvo zdravotnictví chce do roku 2030 přesunout do těchto center všechny takové zákroky, řekl to dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Maďarské ministerstvo zahraničí podalo prokuratuře oznámení kvůli podezření na podvod a další trestné činy, a to při nákupu přebytečných ventilátorů za nadsazené ceny. K nákupu došlo za předchozí vlády během pandemie COVID-19. Novinářům to dnes řekla ministryně zahraničí Anita Orbánová.
0: Co se děje v regionu?
2: Začátek školního roku se některým dětem na Praze 6 zkomplikuje. Oprava kanalizace v Rostocké a Kamícké ulici totiž neskončí v srpnu, ale až 27. září. Podle vedení Prahy 6, přilehlého Suchdola a také středočeských Rostok hrozí dopravní kolaps. Vodohospodářská společnost situaci uklidňuje tvrzením, že zpoždění dopravy bude maximálně do 10 minut. Radnice i přesto požadují okamžité řešení průjezdnosti. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Kvůli viróze se odhlásil z kilometrové trati, kde ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát v Poznani potrvá od zítřka do neděle. Hlavní českou nadějí bude kanoista Martin Fuchsa, který nastoupí ve dvou individuálních disciplínách a také na deblu s bratrem Petrem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převládat zataženo až oblačno a lokálně čekáme i občasný déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od jihozápadu srážek ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy, počasí a teď opět Lukáš Frélich a 80.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, jak si lze užít 4 týdny v Itálii úplně zdarma i se stravou. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start Bad Boys Blue. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bee Gees na Signál rádiu. K ránu neodmyslitelně patří snídaně, ale i myšlenka na to, co by člověku udělalo radost. Nápad dostal Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Představte si, že vám někdo nabídne měsíc pobytu v italských Alpách a ještě navíc budete mít ubytování a jídlo zdarma. A to není všechno, ještě dostanete kapesné 400 euro. Tak tahle nabídka je skutečná.
2: Přeju vám hezky. Itálie totiž hledá dobrovolníky, kteří by strávili 4 týdny ve výšce 2300 metrů. Vědci totiž chtějí zjistit, jak se lidské tělo přizpůsobuje dlouhodobému pobytu ve vyšší nadmořské výšce. Účastníci navíc nebudou muset podávat žádné horolezecké výkony, budou moci na dálku třeba studovat, chodit si na výlety podle svého uvážení, anebo si prostě budou jenom užívat nádherné horské prostředí. Tak co na to říkáte? Být součástí vědeckého experimentu a ještě si užít placenou dovolenou v italských Alpách? Za mě to zní naprosto skvěle.
0: Zítra bude Mezinárodní den psů, podrobnosti prozradíme ráno mezi 6 a 10.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvilku připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1988 a hitovka, kterou určitě znáte. John Lennon, Michael Jackson nebo Erasure vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Takhle hraje Signál Rádio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hitovka z archivu má zajímavý příběh. Za vznikem stojí německé ženské duo, které vydalo několik tanečních hitů, ale nikdy ne celou desku. Dokonce taneční number one jejich bylo v Japonsku. Nicméně producenty této dámské dvojice byly známé osobnosti, které v té době stály třeba za Modern Talking nebo CC Catch, a ten podobný rukopis je tam opět velmi znát. Sweet Connection, Heart to Heart.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Laidback Sunshine Reggae, tady je Signal Radio a za moment i naše osmdesátkové léto, třeba Mike Oldfield, taky Air Supply nebo zpěvačka Cher. Teď už nesmí chybět Lucie Sinková se zprávami a já ještě dodám informace z provozu.
1: Signál Radio, doprava.
0: Posadejte na Praze 4 ve Vídeňské ulici před městským okruhem. Tady je nehoda autobusu a osobního vozidla. Nárazově se zdržíte asi na 5 minut, tak s tím počítejte pevné nervy a ať už pojedete kamkoliv, šťastnou cestu a hlavně opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál Rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní odpoledne, s vámi je Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Sněmovna dnes znovu projednává novelu rozpočtových pravidel, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Koalice ANO, SPD a motoristů chce jeho veto přehlasovat. Opozice varuje před vyšším zadlužováním státu. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib přinesl dokonce do sněmovny na protest obří kreditku. Ta má podle něj symbolizovat možnost vlády více si půjčovat. Ministryně financí Alena Schillerová jeho kritiku odmítá. Příprava dálnice D35 Českým rájem se znovu komplikuje. Ředitelství silnic a dálnic musí nechat posoudit její vliv na životní prostředí. Původně plánovaný začátek stavby v roce 2029 se tak podle současných odhadů posouvá nejdřív na rok 2033. Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl ale i tento termín považuje za příliš optimistický.
2: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces nový, takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
1: O trase a podobě silnice, která má odvést dopravu mimo zástavbu a zlepšit spojení Libereckého a Královéhradeckého kraje, se diskutuje už čtvrt století. V Moskvě dnes přistál vojenský transportní letoun amerického letectva. Boeing C-17 přiletěl z Lotyšska. Důvod jeho cesty, náklad ani případní pasažéři zatím nejsou známí. Podle médií by přílet mohl souviset s jednáním mezi Spojenými státy a Ruskem.
0: Co se děje v regionu?
1: U Křivoklátu na Rakovnicku ráno vlak narazil do spadlého kamení, jak jsme vás informovali. Nikdo nebyl zraněn, 12 lidí bylo evakuováno. Vlak má poškozený podvozek a unikla z něj nafta. Podle Českých drah by provoz mohl být obnoven právě v tuto chvíli.
0: Sport.
1: Do Zlína se po více než 10 letech vrací univerzitní hokej. Univerzita Tomáše Mati od nového akademického roku zakládá tým UTV Red Bricks. Vysokoškolský klub se zapojí tedy do celostátní divize 2 univerzitní ligy ledního hokeje. A fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti zápasu se Slaví 700 tisíc korun. Rivalové se utkají poprvé od nedohraného derby v květnu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převládat zataženo až oblačno a lokálně čekáme i občasný déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od jihozápadu srážek ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy, počasí a teď opět Lukáš Frélich a 80.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli připomeneme hudební ikonu, která získala sošku Grammy a namítnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich, tady je Cyndi Lauper. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Mike Oldfield teď s námi na Signál Rádiu, kde se vrátíme zpátky v čase. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme přesně před 40 lety, kdy vydal Paul Simon, známý ze slavného dua s Garfunklem, soulové album Graceland. Ve své zemi milosti předvedl směsici popové, africké, zydeko a rockové hudby. Tomu následně vyneslo sošku Grammy za desku roku s prodejem přes 16 milionů kopií.

Do druhé zastávky se zhoupneme demoliční koulí. 25. srpna 2013 se na ní poprvé ukázala oficiálně skrze obal singlu americká zpěvačka Miley Cyrus. Píseň se stala jejím premiérovým číslem 1 v hitparádě Billboard Hot 100. Díky kontroverznímu videoklipu, kde si bourací nástroj osedlala dokonce v rouše Mileyně, tedy Evině, se o 9 týdnů později skladba vrátila na čelo, což znamenalo největší mezeru mezi umístěním na prvním místě v historii amerického žebříčku. I can't.

O klikou se ještě vracíme do roku 1990 a na starý kontinent. Party pecka s nezaměnitelným názvem Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini od Bomba Lurina dobila 25. srpna britské hitparádové zlato. Za projektem se ukrýval dětský televizní moderátor Timmy Mallett s remakem písně Briana Highlanda z kraje 60.

0: plno dnů, než skončí léto, ve kterých to venku bude na bikiny, vám z Éteru přeje Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Eddy Grant na Signál Rádiu. Jestli máte rádi trolejbusy, tento víkend se máte na co těšit. Otevřou se dveře garáží. Pozvánku přidám za chvíli a do té doby pošlu další osmdesátky. Gazebo, Scorpions nebo třeba Bonnie M. Užívejte odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Téměř ve 3:15 je s vámi Signál Rádio. Kdo má rád trolejbusy a zajímá se o ty pražské, tak pro něj je určená dnešní pozvánka od Honzy Navrátila.
1: Hezký den, od zahájení trolejbusové dopravy letos v Praze uběhne rovných 90 let. V rámci oslav a připomínek tak byla ve vozovně ve Střešovicích zahájena tematická výstava, která nese název Trolejbusy ve Střešovicích. K vidění tu jsou krom dobových fotografií a technických informací také tři originální historické trolejbusy. Vozy. Pokud vás zajímá, kdy se bude 90. výročí slavit, pak vězte, že oslava se chystá na 1. zářijový víkend, kdy se veřejnosti otevřou dveře garáže v Řepích a do ulic vyrazí také historické vozy trolejbusů. Výroční jízdy jsou naplánovány na sobotu 5. září na linkách 51 a 59 a na neděli 6. září pak na linkách 52 a 53. Ještě doplním, že v současnosti funguje v Praze celkem 5 trolejbusových linek. Nejznámější je 59, která spojuje nádraží Veleslavín s letištěm Václava Havla. Tak hezké svezení trolejbusem přeje Honza Navrátil.

0: Za 3 minuty udeří 15. hodina, na Signál Rádiu pro vás chystáme další aktuální zprávy a hned potom budeme hrát to nejlepší z 80. let, třeba Crash Test Dummies, Inexis nebo Gibson Brothers. Teď už nesmí chybět informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Brna po dálnici D1 196,5 km ve směru na Prahu, tady je nehoda nákladňáku s dodávkou, nárazově se můžete zdržet. Další místo, kde se určitě zdržíte, je přímo v Praze ve Vršovicích. Vršovická ulice na křižovatce s Kodaňskou, tady je nehoda 3 osobních vozidel, vytváří se kolona asi na 10 minut, tak se tady obrňte trpělivostí a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 3 odpoledne posloucháte Signál Rádio a zprávy, které připravila Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel právě teď na Pražském hradě přijímá vedoucí českých zastupitelských úřadů v zahraničí. Setkání se koná v rámci každoroční porady českých velvyslanců a velvyslankyň. Ti zahájili v pondělí na ministerstvu zahraničí. Krajský soud v Plzni potvrdil bývalému děkanovi Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáši Štichovi podmíněný trest, také pokutu a zákaz činnosti za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Rozsudek je pravomocný. Štich má také univerzitě zaplatit náhradu škody 765 tisíc. Mluvčí univerzity Andrea Čandová k tomu říká.
2: Určitě se nedá říct, že by univerzita ten rozsudek vítala s nadšením, protože bylo prokázáno, že došlo ke zneužití stipendií fondu a důvěry studentů. Šlo ale o selhání jednotlivce, určitě nešlo o systémovou chybu.
1: Štich podle soudu přiznal mimořádná stipendia v 55 případech. Vyplácel je mezi lety 2019 a 2022. Jednotlivě šlo o částky od 5 do 30 tisíc korun. Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila demoliční práce a počká na vyjádření expertů.
0: Co se děje v regionu?
1: Nehoda autobusu dnes odpoledne uzavřela Vídeňskou ulici v Praze 4 směrem do centra. Při prudkém brždění v autobusu popadalo několik cestujících a někteří se zranili. Na místě zasahují záchranáři i policie. Řidiči musí počítat s omezením provozu. Dodejme, že záchranáři vyslali dvě posádky, lékaře a další pomoc.
0: Sport.
1: Ostrava včera otevřela nový areál krytých střelnic v Hulvákách. Rekonstrukce zchátralého Brownfieldu stála téměř 153 milionů korun. Moderní centrum nabídne zázemí pro sportovní střelce, domácí i mezinárodní soutěže a také nabízí využití pro veřejnost.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, místy, déšť nebo přehánky. Na jihozápadě Čech může být kránu i polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů Celsia a zítra přes den naměříme až 23. Během zítřejšího dne bude především oblačno až zataženo, objeví se i sluníčko a to především v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, četnější budou v severní polovině území. Na Signál Rádiu opět 80.
0: Signál Rádio.
3: Skoro 3 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Možná vás to překvapí, ale i teď je ideální čas na sázení na zahradě. Víc odhalím už za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a hraje Belinda Carlisle.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Kapela Inexis na Signál Rádiu. Je sice konec prázdnin, ale léto je pořád v plném proudu. Navíc představte si, že i v tomto období je ideální sázet na zahradě. Ano, odborníci prokázali, že jahody, které zasadíte teď, budou v příští sezóně rodit více a jejich plody budou kvalitnější, než kdybyste je zasadili z jara. Mladé sazenice z letošních odnoží mají dost času vytvořit silný kořenový systém a před zimou se dobře ujmout. Myslím, že práci na víkend už máte, tak si k tomu nezapomeňte pustit i naše skvělé osmdesátky.

0: Johnny Hate Jazz a velká klasika 80. let. Už zítra vám dáme velmi zajímavé povídání. Tentokrát vás pozveme na opravdu speciální místo, do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika resorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra, a letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál Rádiu nabídneme už zítra, tedy ve středu, chvilku po 10. hodině, tak si to nenechte ujít.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80 digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Na 4 a to je čas, kdy studio Signál Rádia opanuje. Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Promiň, ještě jednou.
1: Ty jsi mě nezap.
0: Já jsem tě nezap.
1: Ahoj.
0: Ty seš stejně jako já pejskařka.
1: Ano.
0: Víš, co zítra za den?
1: Den pejsku.
0: Mezinárodní den psů. Jak to budete slavit?
1: Hele, dozvěděla jsem se to teď. Takže asi nějaká pěkná dlouhá procházka, dobrý pamlsky, všechno možný.
0: Jeden z posluchačů Signál Rádia nám poslal i fotky svých čtyřnohých kamarádů.
1: Psal, to se podívám.
0: Že taky zítra bude slavit. Já budu taky zítra slavit se svými parťáky. Já budu dělat šunkový dort.
1: No počkej, to si to povýšil hodně na vysoký level.
0: No, to je velký level. No, jako moji psi všeobecně na takový ty jako pamlsky, pokud nejde o piškoty, aha, moc nejsou. Aha. Ale jak to zavoní masem, uzeným, tak to mám vyhráno. To já je ukecám na cokoliv.
1: Já se jim nedivím vlastně ani.
0: Tak oslavte to se svými mláčky zítra taky. Já se pro dnešek loučím, dál s vámi Terka Veselá a budu se na vás těšit zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Hit The Jet Set nás doprovodil ke 16:00 odpolední. Čas je akorát na to kouknout na silnice a předat slovo Lucce Sinkové a jejím zprávám. Po nich už 80 od Jasona Donovana, Tiny Turner nebo Hollyho Johnsona.
1: Signál rádio doprava.
0: Hlášená nehoda je v ulici Milady Horákové na Praze 7. Srazilo se tu nákladní vozidlo s osobním, takže počítejte s blokovanou komunikací ve skoro celé její šířce. A nehoda osobáku a nákladňáku se momentálně vyšetřuje i na Pražském okruhu ve směru na D1, a to na 22. kilometru. Na obou místech projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 25. srpna, s vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Pěkné odpoledne. Ex-prezident Miloš Zeman znovu připustil možnost kandidovat v příštích prezidentských volbách. V rozhovoru řekl, že ho kandidatura láká, ale zároveň si uvědomuje rizika svého věku. Své rozhodnutí zatím odkládá a říká, že voliči se mají nechat překvapit. Ne každou škodu způsobenou počasím je možné zemědělcům kompenzovat. Na Agrosalonu země živitelka v Českých Budějovicích to včera řekl prezident Petr Pavel. Podle něj bude kvůli klimatické změně nutné lépe se připravit na dopady počasí.
2: Já si myslím, že zemědělci moc dobře vědí, že jsou roky bohaté a roky chudé. Ale zároveň taky vnímají, že klimatická změna se skutečně začíná projevovat v mnohem větší míře, než tomu bylo dřív.
1: Dodejme, že letošní Agrosalon země živitelka se zaměřuje na inovace a nové technologie. Podvodníci připravili muže na jihu Čech o 3 miliony korun. Při předávce dalších 800 tisíc jednoho z nich zadržela zásahová jednotka. Muž naletěl na falešnou nabídku investic a postupně posílal peníze na účty podvodníků. Policie případ dál vyšetřuje.
0: Co se děje v regionu?
3: Proměna probíhá na pražském Ortenově náměstí. Jedno z holešovických náměstí se dočká vodního prvku, ke kterému povede nová stezka. Jak vodní fontána, tak i stezka budou vyskládány ze žulových kostek. Obměnou projde i zeleň a dřeviny, které nahradí nové. Práce už odstartovaly. Podle informací z radnice tu bude hotovo do konce letošního roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Sparta investovala do bezpečnosti nedělního derby se Slaví 700 tisíc korun. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného zápasu v Edenu, který předčasně ukončili výtržnosti slavistických fanoušků. Podle generálního ředitele Sparty Tomáše Křivdy jsou přípravy na derby v mnoha ohledech složitější než organizace domácích zápasů v evropských soutěžích. Klub proto úzce spolupracuje s policií a dalšími partnery.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, místy, déšť nebo přehánky. Na jihozápadě Čech může být kránu i polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů Celsia a zítra přes den naměříme až 23. Během zítřejšího dne bude především oblačno až zataženo, objeví se i sluníčko, a to především v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, četnější budou v severní polovině území. Na Signál Rádio 80 a Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
4: Krásné úterní odpoledne všem. Ladíte ten nejlepší signál, kde vám hrajeme zlaté osmdesátky. Už teď vás odpolednem budou provázet Jason Donovan, Tina Turner nebo Holly Johnson. A v případě, že jste milovníci vlaku, už za chvíli dostanete tip, kam vyrazit na přehlídku vlakové techniky všech generací. Tak se máte na co těšit, ale teď už zase hudba.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Holly Johnson a Americano jste vám hrálo Signal Radio. Město Cheb se už brzy na 2 dny promění v přehlídku vlakové techniky všech generací. K vidění zde budou jak parní stroje, tak i nejnovější soupravy. Navíc si bude možné prohlédnout i prostory, které bývají veřejnosti běžně uzavřené. Další podrobnosti o chystaném Národním dni železnice přidá mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
1: V sobotu 12. a v neděli 13. září ožije město Cheb Národním dnem železnice. České dráhy zde návštěvníkům představí desítky kusů moderní i historické kolejové techniky, slavnostně otevřou novou halu údržby a společně s cestujícími oslaví svátek České železnice. Program nabídne pohled na to, jak se cestovalo dřív a jak se cestuje dnes. Ukázky nejmodernějších vlaků a chybět nebude ani velkolepá noční show.
0: Tak si do kalendářů rozhodně zapište datum 12. až 13. září. Teď už Phil Collins.

0: Za 5 minut půl páté, čas, který na Signál Rádio využijeme k nahlédnutí do zítřejšího dopoledne, protože to vám kromě našich hitů bude společnost dělat i další zajímavý rozhovor. Tentokrát vás pozveme do Poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Letos se ale začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. A jelikož u slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák. Už zítra se tak můžete těšit na rozhovor s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Tak nás laďte zítra v 10 hodin dopoledne.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Jste se Signál rádiem, kde jsme si hráli Level 42. Co nevidět je, se svými osmdesátkami nahradí Black, ABBA nebo Tony Esposito, ale předtím ještě doprava a zprávy s Ludkou Sinkovou.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na první nehodu si dejte pozor na 16. kilometru Pražského okruhu na trase Ruzině D7. A pokud vaše cesty vedou do Brna po D1, tak na 20. kilometru počítejte s nehodou dvou osobních aut a možným zdržením. Projíždějte na obou místech opatrně a mějte pohodové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signál Rádio další zprávy s Lucí Sinkovou. Je 17 hodin, hezké odpoledne. Sněmovna stále projednává novelu rozpočtových pravidel, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Opozice varuje před vyšším zadlužováním státu. Koalice chce veto přehlasovat. Jednání se tak může protáhnout až do noci. Stav českých dálnic a silnic první třídy bude od podzimu kontrolovat nový diagnostický vůz. Pomocí kamer a čidel dokáže i za jízdy odhalit například praskliny nebo vyjeté koleje. Ředitel úseku kontroly kvality staveb Jiří Hlavatý k tomu říká.
2: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, tak jsme schopni správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
1: Vozidlo za více než 20 milionů korun nahradí starší vůz, který za 11 let zkontroloval přes 500 000 kilometrů silnic. Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na bezpilotní systémy. Obvinila 3 cizince, jeden z nich byl zadržen v Německu. Čínské automobilky by mohly do 10 let v Evropě vyrábět až 1,5 milionu aut ročně. Letos by měly vyrobit asi 90 tisíc kusů.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město se dočkalo nové rozhledny. Nejde ale o žádnou vysokou stavbu, jedná se o vyhlídku, která nabízí zájemcům pohled na stavbu nové čtvrti Smíchov City. Vyhlídka leží na bulváru Madeleine Albrightové, ze kterého se v budoucnu stane kilometr dlouhá pěší tepna celého projektu. Smíchov City vzniká na ploše 20 hektarů bývalého brownfieldu v okolí smíchovského nádraží. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Změny v bezpečnosti na fotbalových stadionech by podle ministra pro sport Borise Šťastného měly začít platit od podzimu příštího roku. Návrh legislativních změn chce představit na podzim ve sněmovně a doufá v podporu opozice i rychlé schválení. Do přípravy se zapojí i zástupci Sparty, Slávie a fotbalové asociace. Změny reagují na květnové derby, které předčasně ukončily výtržnosti fanoušků.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, místy, déšť nebo přehánky. Na jeho západě Čech může být kránu i polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů Celsia a zítra přes den naměříme až 23. Během zítřejšího dne bude především oblačno až zataženo, objeví se i sluníčko, a to především v jeho západní polovině území. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, četnější budou v severní polovině území. Na Signál Rádiu 80. A Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
4: Díky, Luci, já vás vítám v další hodině 80. 17. hodinu nám otevřou Black, ABBA a Tony Esposito. Děje se vám někdy, že se vzbudíte například kolem 3. hodiny raní a už nemůžete usnout? Pokud ano, buďte s námi určitě i nadále, protože si poslechnete trik, jak se s tím vypořádat. No a do té doby, Wonderful Life.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Tony Esposito a Kalimba de Luna, to byly pohodové svěžné rytmy na Signal Rádiu, ale samotný název singlu Kalimba de Luna zní trochu jako nějaká ukolébavka. Bohužel někdy ale ani ta správná ukolébavka nepomůže, kor když se probudíte kolem 3 hodiny raní a nemůžete znovu usnout. Člověk potom kouká do tmy, v hlavě se mu začnou honit všechny možné myšlenky a čím více se snaží znovu zabrat, tím je to samozřejmě horší. Právě pro tyhle chvíle se ale prý doporučuje jeden docela jednoduchý trik, který má zabrat za pouhých 30 vteřin. Říká se mu falešné mrkání a jde vlastně o to, že vy zavřete oči a potom je velmi pomalu znovu otevřete, jako by byla víčka čím dál těžší. Takhle to údajně stačí opakovat asi 30 minut. Pohyb by měl zaměstnat mozek něčím nenáročným, odvést pozornost od rozběhnutých myšlenek a zároveň napodobit ten pocit těsně před usnutím. Takže pokud se příště probudíte ve 3 ráno, zkuste si vzpomenout právě na falešné mrkání. A když nezabere ani tohle, není potřeba se v posteli trápit. Pomoci může prý třeba i na chvíli vstát, rozsvítit si světla, věnovat se klidně něčemu klidnému, třeba si číst a do postele se vrátit až ve chvíli, kde se ospalost zase začne hlásit. Tak držím palce s klidným spánkem a předávám slovo Mariah Carey, nebo spíš mikrofon.

0: Johnny a Mary na Signal Rádiu, už za chvíli Kylie Minogue, John Bon Jovi, Starship nebo hit z Magiče. Tak u toho buďte s námi.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Starship a Nothing's Gonna Stop Us Now, to jsme si hráli na Signál Rádiu. A hit s dost podobným názvem si teď přehrajeme i v našem Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní páska do Magiče patří Glennu Medeirosovi a jeho hitu Nothing's Gonna Change My Love For You. Single vyšel v roce 1987, kdy bylo Glennovi teprve 17 let, ale právě tahle písnička z něj už v tomhle věku udělala mezinárodní hvězdu. Sice původně nejde o jeho vlastní song, poprvé vyšel už o několik let dříve, ale Glennova verze dostala typický osmdesátkový zvuk, výraznou klávesovou melodii, jemné synťáky a postupně sílící aranžma. Takže možná právě proto je tak moc oblíbená, a to až dodnes, kdy si ji přehráváme na Signál Rádiu. Tak pojďme na to.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Stevie B nás se svým hitem Because I Love You dostal před 18. hodinu. V ní nás pak přivítají osmdesátky od Traveling Wilburys, Eurythmics nebo Queenu, ale ještě předtím si poslechneme poslední zprávy dnes s Luckou Sinkovou a podíváme se na silnice.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V poslední dopravě zamíříme do pražského centra, do ulice Vilznova, kde se na pomezí Florence srazily dvě osobní auta. Počítejte tady s pravděpodobným zdržením a mějte poklidné cesty pro dnešní večer.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Mariou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál Rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký srpnový podvečer přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Studující rodiče na rodičovské budou od září moci získat takzvané hlídačkovné. Letos půjde o 7467 korun měsíčně. Žádat lze elektronicky přes Jendu. Podpora má rodičům pomoci skloubit péči o dítě se studiem. Peníze mohou využít například na jesle, dětskou skupinu nebo chůvu. Nárok mají především lidé do 26 let, kteří studují vysokou nebo vyšší odbornou školu. Česko musí navenek působit jednotně, ne jako země, která vysílá rozporné signály nebo vede nekonečné vnitropolitické spory, řekl dnes odpoledne prezident Petr Pavel velvyslancům, kteří ho navštívili na Hradě. Ceny ropy navzdory novým americkým sankcím vůči Iránu pokračují v poklesu. Brent ztrácí přes 3%, vrátil se pod $90 za barel. Evropská unie potřebuje do konce roku dohodu na rozpočtu na roky 2028 až 2034, aby nebylo ohroženo její financování. Uvedl to předseda Evropské rady Antonio Costa při návštěvě Slovenska. Dodejme, že slovenský premiér Robert Fico podpořil zachování peněz na rozvoj chudších zemí východní části unie.
0: Co se děje v regionu?
2: Invalidovna v pražském Karlíně projde proměnou. Naposledy se veřejnosti budova otevřela o víkendu a nyní už přebírají stavebníci, kteří budou mít historickou památku v péči dlouhé 3 roky. Odstraní nevhodné zásahy z minulosti a baroknímu areálu se pokusí vrátit co nejvíce z jeho původní podoby. Práce vyjdou na více než 2 miliardy korun a skončí v roce 2030. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky dnes v Brně čeká 4. zápas na domácím mistrovství Evropy. Už za hodinu nastoupí proti Ukrajině, která má o 2 body méně. Češky jsou ve skupině druhé. Naposledy podlehly Srbsku 1-3. Do 8. finále postoupí ze skupiny 4 nejlepší týmy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, místy, déšť nebo přehánky. Na jeho západě Čech může být kránu i polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů Celsia a zítra přes den naměříme až 23. Během zítřejšího dne bude především oblačno až zataženo, objeví se i sluníčko, a to především v jeho západní polovině území. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, četnější budou v severní polovině území. Na Signál Rádio 80ky a Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
3: Krásný podvečer, odbyla nám 18. hodina a vy u toho ladíte ten nejlepší signál. Jak se říká, lásce se meze nekladou a některé páry to berou opravdu doslova a své ano si řeknou třeba klidně i při seskoku padákem. Kdy se taková svatba odehrála úplně poprvé, vám už za chvíli řekne Jirka Svoboda. Nejdřív ale Traveling Wilburys, OMD a Eurythmics.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly Eurythmics a hit Love is a Stranger a o lásce a mnohem dalším už teď i kolega Jirka Svoboda.
1: Máte naladěné Signál Rádio, dnes je 25. srpna a to bylo v roce 1940 den, kdy se konala první svatba během seskoku padákem. Mám tady pro vás ale i několik dalších zajímavých výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byly v roce 1960 v Římě zahájeny olympijské hry. Výprava 120 československých sportovců získala 3 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. V roce 1875 první člověk přeplaval kanál La Manche mezi Anglií a Francií. Trvalo mu to 22 hodin. V roce 1830 v Baltimoru uspořádali závod mezi parní lokomotivou a koněm o to, kdo bude rychlejší. Na lokomotivě se objevila závada a tak vyhrál kůň. V roce 1609 italský fyzik, astronom a matematik Galileo Galilei předvedl v Benátkách první dalekohled. A v tento den v roce 1535 král Ferdinand I. rozhodl o zavedení daně zvané alkabala. Z jakéhokoliv prodávaného zboží se musela platit daň ve výši 1/30 ceny. Bylo to něco jako dnešní DPH.

0: půl sedmé se necháváte náladu zlepšovat 80kami Signal Rádia a už za pár minutek vám je nepochybně ještě více zlepší hity od Bobbyho McFerrina, Michaela Jacksona nebo Raye Parkera Jr.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Vezete se na vlnách Signál Rádia, kde pro vás kolega Luboš Dvořák navštěvuje města, která začínají na písmeno T. Dnes se vydáme na výlet třetí.
1: Po Třebíči a Telči dnes doporučím Třeboň. Snad každému se vybaví rybníky a kapři. Ale to nebylo od jak živa. První zmínky o tržní vsi sahají do 12. století. Projektanti a odvážní investoři s velkými rybníky přišli až ve století 15. Společenský význam města tak tříbili, což je slovní základ jeho názvu, Rožmberkové i Schwarzenberkové. Dnes je Třeboň zachovalým historickým a lázeňským cílem. V době mého pobytu se jeli na rybníku Svět velké vestavské závody tradiční regata. Podle toho vypadala i obsazenost kempu za Schwarzenberskou hrobkou. Hodinovou okruhovou prohlídku ve zkratce nabízí vláček Třeboňáček. Ze zmíněného kempu jede na centrální náměstí, pak kolem kostela svatého Jílí a zámeckého parku až do lázní. Tam obrací zpět k přístavišti výletních lodí a po hrázi mezi Světem a Sádkami se vrací na otočku do kempu. Přitom příběh města vypráví herec Petr Nárožný. Z kraje rybníku zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, milí posluchači, ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Máme tu 7. hodinu, my teď společně otevřeme další 60-minutovku osmdesátek. Těšit se můžete na Irene Caru, Lizzo Stanfield nebo Bee Gees, ale určitě si počkejte i na datum, které pro vás mám, které si stojí za to zapsat do vašich kalendářů. Na obloze bude totiž opět nádherná podívaná. Přednost má samozřejmě ale hudba, tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte Signál Radio, kde pro vás máme tip na tento pátek. Není to ani dva týdny, co jsme mohli vidět unikátní zatmění slunce. A už v pátek nás čeká další astronomická podívaná, kdy se do zemského stínu ponoří měsíc. Částečné zatmění začne už ve 4:33 ráno a vrcholit bude kolem 6:12, kdy zemský stín zakryje téměř 93% měsíčního kotouče. Měsíc přitom bude tou dobou hodně nízko nad jihozápadním obzorem, takže se vyplatí najít místo s dobrým výhledem, nejideálněji někde na kopci. A pokud bude jasno, nemusíte mít ani dalekohled, úkaz bude viditelný pouhým okem. Zajímavé navíc bude zbarvení stínu, které může mít načervenalé i namodralé odstíny. Takže pokud jste ochotní si v pátek přivstát, stačí se podívat směrem k jihozápadu a věřím, že nebudete litovat.

0: Zvuku z Francie nám na Signal Radio přinesla Friends Girl. V éteru už za chvíli zazní Europe, Fool's Garden nebo Kim Wilde a když budete mít někdo chuť, tak se v něm může objevit i hit podle vás. Za několik minut se ozve výzva na signály pro radost a to pro vás bude znamení, že máte zavolat na 910 260 910 a nechat si zahrát na přání.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio. Posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Éteru Signál Rádia se loučíme s Kim Wilde, ale zároveň vítáme posluchače Toma.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Tome, tak dneska je to na tobě, co nám zahraješ?
2: Co ti zahraju? Čau Terko.
0: Ahoj.
2: Je dobrý, já ti zahraju od Queenu a Boys to Work Free.
0: Dobře.
2: Konečně jsi se dovolal, takže bych chvilku chtěl mluvit.
0: Dobře.
2: Toto je dobrý, prostě celý Signál Rádio, prostě osmdesátky, jste skvělý, Queeny, Abu a Europáky se hrála, jste skvělá Terko, pro Lukáška Bláhu. Jdeš tam?
0: Jsem tady, poslouchám.
2: Jo, pro Lukáška Bláhu, pro Skodu Modrá.

0: A to dá si kde rád dobrou Lukáš Kabálu pro tebe, Terko. A to pro mamku, pro mě. A pro celý skvělý síle rádio.
1: No tak moc
0: tak hrajte, děkujem. Dál, jak hrajete.
1: Budeme hrát i takhle dál, neboj. A
0: budu back free. Díky
1: jo,
0: moc.
1: Je tady pro tebe.
0: Já počkej ještě na telefon, jo? Dík,
1: dobře,
0: čau.
1: Tak jo, Queenie jdou za tebou, ahoj.
2: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Pohodový večer všem, co jsou na vlnách Signál Rádia. S vámi je stále Terka Veselá. Ale jelikož nám udeřila 8. hodina, už za chvíli přivítáme i kolegu Lukáše Bláhu a jeho signály hudební minulosti. A dnes nás Luky nezavede jenom do 80. za Paulem Simonem, ale i za takovou Miley Cyrus. Tak si to nenechte ujít a do té doby se nechte unášet 80. od Neny, Aby nebo Chicago.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Chicago, Féteru Signal Rádia, už za chvíli W, ale ještě předtím kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme přesně před 40 lety, kdy vydal Paul Simon, známý ze slavného dua s Garfunklem, soulové album Graceland. Ve své zemi milosti předvedl směsici popové, africké, zydeko a rockové hudby. Tomu následně vyneslo sošku Grammy za desku roku s prodejem přes 16 milionů kopií.

Do druhé zastávky se zhoupneme demoliční koulí. 25. srpna 2013 se na ní poprvé ukázala oficiálně skrze obal singlu americká zpěvačka Miley Cyrus. Píseň se stala jejím premiérovým číslem 1 v hitparádě Billboard Hot 100. Díky kontroverznímu videoklipu, kde si bourací nástroj osedlala dokonce v rouše Mileyně, tedy Evině, se o 9 týdnů později skladba vrátila na čelo, což znamenalo největší mezeru mezi umístěním na prvním místě v historii amerického žebříčku.

O klikou se ještě vracíme do roku 1990 a na starý kontinent. Party pecka s nezaměnitelným názvem Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini od Bombalurina dobila 25. srpna britské hitparádové zlato. Za projektem se ukrýval dětský televizní moderátor Timmy Mallett s remakem písně Briana Highlanda z kraje 60.

0: plno dnů, než skončí léto, ve kterých to venku bude na bikiny, vám z Éteru přeje Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Vaším společníkem je Signál Radio, kde i tento týden stále soutěžíme o vstupenku do českého podzemí. Výlet do jeskyní může být nezapomenutelným zážitkem, hlavně třeba pro děti, které rozhodně můžete vzít sebou, protože vstupenka, o kterou se soutěží, je pro dva dospělé a až tři děti. Určitě tedy poslouchejte zítřejší ráno na Signál Radio a zapojte se do kvízové hry Ano nebo ne. Veškeré informace najdete na www.signalradio.cz a my vám držíme palce.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Erasure a Stop, velká pecka nejen 80. let, to se s vámi loučí Terka Veselá, ale zítra v 16 se zase slyšíme, tak se budu moc těšit. Využívejte večera a určitě i nadále laďte Signál Radio, protože jenom docela na vás čekají například Donna Summer, Soul Sister nebo Phil Collins. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu

0: Rakouska Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál Rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio hraje osmdesátky.
2: Rád poslouchám Signál Rádio.
3: Ty vaše osmdesátky mi hrajou skvěle do noty.
2: Rád poslouchám Signál Rádio, protože mě hrozně baví, jak hrajete a všichni vás moc zdravím.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádiu. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.